0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?

Así es,

0: Pomůže mi sedna.
1: Radio 1.

0: Jim, tak to pust.
1: Rádio 1.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven. Vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Sto, pojďme to neřešit.

0: mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.
1: Ale prostě mě nič nepotrebovala, to, že prostě ako ja som vlastnila, a ja som zvedala, že to je budúcnosť, že ešte nie idete domov, že to je ešte budúcnosť, už to nie je budúcnosť, alebo taký ľudí, že ešte nie idete domov.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap,

0: Bude by neměl říct, že panáku blbec pítovec, vám říká dětovůl.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Přesně tak, a od mikrofonu vás dnes jako záskok zdraví Ellen. Dobré ráno i v tuto šílenou hodinu.

0: Golden Project a La Gloria, předtím Hermanos Gutierrez, Los Andes. No a začali jsme s Feist a 1, 2, 3, 4, 6 hodin, 12 minut, dobré ráno.
1: Reklama Rádia 1.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
10: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Jeden ze 4 singlů, které předcházely vydání desky This Is All Yours od Alt J v roce 2014, Hunger of the Pine. Předtím Four Hero a Karina Anderson, Morning Child. No a ještě předtím Herbalizer a Time to Build.
1: Reklama Rádia 1.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Daj si pozor, čemu uveríš, vyzývají Corbin Dallas. Předtím Amanda Palmer, Drawing in the Sound. No a ještě předtím návrat v čase s krásnou skladbou, která se mi nikdy neoposlouchá. Aloof a Wish You Were Here. Teď si dáme taky jednu oldschoolovou, respektive dvě oldschoolové. Budou to Audiobalis a We Don't Care. A pak si dáme Beastie Boys a Check It Out. There's things I have.

0: jedno.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte? Okamžik.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: U nás byle rozhodně

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklama na Radio 1.
3: Billy.

Blur z desky s názvem Think Tank, která vyšla v roce 2003. My jsme si hráli skladbu Good Song, předtím Anderson .Paak, Celebrate, ještě předtím Billie Eilish, Bury a Friend. No a když už tady byla řeč o Blur a o Damonu Albarnovi, tak si dáme Gorillaz, dáme si skladbu Some Kind of Nature, ve které si zaspíval Lou Reed, a pak si dáme Arcade Fire a No Cars Go. Posloucháte Rádio 1, máme 2 minuty po 7 hodině a já vám přeju dobré ráno.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

7 hodin 22 minut. Dobré ráno, posloucháte Rádio 1. Anony a 4 degrees, kousek, který nám právě dozněl. Předtím Anna Calvi, Don't Beat That Girl Out of My Boy. Na začátku Beck a E Pro. No a teď jedna speciální napřání pro Martina. Tady jsou The Young Gods a TV Sky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
7: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
6: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
7: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
6: pozorování
7: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
6: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
7: Od 11. do 13. září.
6: A vstup je zdarma.
7: Více informací na praha.eu.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
9: Reklama na Radio 1.

uncertain day. You will have to go, but you'll laugh in the face.

0: Colson Love Affair a Grace, předtím Bob Marley a Rainbow Country ve Funkstar Deluxe remixu. No a na začátku Gimmix a Jacqueline Lima, Malandro, 7 hodin 40 minut. Posloucháte Rádio 1, dobré ráno.
1: Reklama Rádia 1.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
10: Necítím se psychicky dobře.
11: Já už to nezvládám.
12: Potřebuju poradit.
13: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
13: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
13: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
13: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
13: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
15: Reklama na Radio 1.

posloucháte Rádio 1, 7 hodin 53 minut, dosnělo nám Bonobo, Me and You, předtím Air Surfing on a Rocket v Joakim remixu. No a teď si dáme jednu domácí záležitost, Bozzy B a Flowy H Rhapsody.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhart, Midi lidi a další.
6: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
5: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
7: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
11: Reklama na Radio 1.

0: Dosněli White Stripes, The Hardest Button to Button, předtím High Contrast, Aké Tempesta, Anita Blay, Time is Hardcore. No a na začátku to byl David Bowie a Life on Mars.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Chapiteau Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího, upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí, vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

M3K, Hesitation, předtím Clams Casino a Sam Herring, Ghost in a Kiss. A teď si dáme Wolf Alice a Smile. Posloucháte Rádio 1, máme 8 hodin a 24 minut.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Posloucháte Rádio 1, Bubble U a Peta v Chong X Remixu, předtím Apollo 440 a Krupa a ještě předtím Groove Armada, I'm in love and I'm ready v Castle Mixu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1 a v 8 hodin 46 minut se s vámi pomalinku už musím rozloučit. Dozněl nám Woodkid a Iron. Před námi ještě Art School Girlfriend a A Place to Lie. Taky bratři Ebenové a Houston. A možná se tam vejde ještě i Georgia Smith a What's Done is Done. Těšit se můžete už za chvilku na Zdenka Hnyka a já se na vás zase moc těším v pátek mezi 9. a 12. Samozřejmě všechno, co jsme si dnes od 6. ráno hráli, už je na webu Rádia 1. Krásný den, loučí se Ellen a díky.

The LA-6 vehicle has lifted off. The trajectory looks good.

0: celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Mame.
4: Kolik?
3: Stovku.
4: Na co?
3: Na koláč.
5: Koju.
4: Není zač.
3: Mame.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino.
5: Koju.
4: Není zač.
6: Mame.
4: Kolik?
6: 500.
4: Na co?
6: Na jídlo.
4: Není zač.
0: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Reklama na Radio 1.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj. No a ještě jednou ahoj. Tak nějak asi 3,5 minuty po 9. hodině jsem se ujal vlády nad vysílacím studiem Rádia 1, což dělám takhle většinou ve středu mezi 9. a 12. Jmenuji se Zdeněk Hnyka, budu vaším kapitánem na vlnách na všech našich frekvencích anebo třeba i na vašem internetovém přijímači. Většinou vybírám muziku z různých šuplíků a nejinak tomu bude i dneska. Tohle jsou The Killers. When you

vynálezu jménem rádio zpívali The Roads v písnice pomenovaný jak já jinak než Radio. Teď už The Hex. Heat Wave.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Reklama na Radio 1.
9: Jenom musím vysvětlit ten useknutý konec před tou reklamou, to nebyla jako moje vina, to byl záměr kapely Babyfather, která hrála tu věc nazvanou Sleep It Off, a prostě to skončilo jako úplně nečekaně. Teď už Crime of Passing a věc se záhadným názvem Dumb Rock.

tak to nám na Rádiu 1 dohráli Mars Volta, teda The Mars Volta v čele s Omarem Rodriguezem Lopezem a jejich novinka nazvaná Blacklight Shine. No, tohle už jsou Arcade Fire, The Lightning.

0: Hey, buddy. You gotta go to work now. Mommy's gotta make the hits so you can eat.
1: Okay? I love you. Aww.
2: Taky takhle mluvíte se svým pejskem. Jordana to dělá. A písnička se jmenuje Like a Dog.

0: tak život z pohledu psa se všema těma výhodama, který většinou čtyřnohý miláček v rodině mám, nám popsala Jordana. Chtěla by být prostě milovaná. Like a dog.
1: Dobré ráno. I v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
0: To trošku jiný pohled na svět jako pes outsider má Iggy Pop. King of the Dogs.

Krásně ve stejný tónině navázal Cab Calloway se slavnou pohřební písní.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.
4: Tohle je novinka z produkce Hey Nothing. Boat Garage se to jmenuje.

na pomezí několika žánrů se pohybuje Fever Ray. Minimálně v téhle věci nazvaný The Lake Cinema.

No a na Fever Ray plynule navázali Dresden Dolls. The Dresden Dolls je bostonská dvojice v čele s Amandou Palmer. A tahle jejich věc se jmenuje Ultima Esperanza, což španělsky znamená něco jako poslední šance nebo poslední naděje. A doufám, že nebude poslední šance vidět Dresden Dolls v Praze už tenhle pátek. V divadle Archa samozřejmě.

0: Drzendols už v pátek v Arše.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Reklama na Radio 1.
5: Před chvilkou dohráli na Radio 1 mezinárodní The Alten Machinen, ale s velkým podílem českých muzikantů. A doma ještě zůstáváme, tohle jsou Decline. A jako host si s nima zaspívala Klárka Nemravová, kterou určitě znáte taky z vysílání Rádia 1.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak. 10. hodina odbyla. A je tady kulturní servis na středu s datem, pozor, 2. září 2026. Je to tak. Dnešní cesta sem do rádia byla ve znamení tramvaje našlapaný až po strop študákama. Takhle narvanou tramvají už jsem dlouho nejel. Tak ten kulturní servis, festivaly, galerie a program Rádia 1. Ještě stále tady máme Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A už nějakou chvíli tady máme taky Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Teď ty galerie. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze. Upravit, resetovat a zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. V DOXu vystavuje Radka Bodževič, její výstava se jmenuje Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café vystavuje Vlado Mín. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel a výstava Trommel. Zámek Žerotinů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, Life. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař, Joie de Vivre. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolína Kučerová a Barbora Maté a jejich společná výstava Home Sweet Home. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Karpuchina Galerie, Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. No a konečně Kaštan, scéna Unijazzu, tam vystavuje Jitka Hilská, její výstava se jmenuje Trochu poezie. No a poslední položkou kulturního servisu Rádia 1 je standardně program Rádia 1, takže u nás v 18 hodin jackpot, v 19 CD nonstop dneska Parafor, Kuo a Juno, ve 20 hodin potom Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 hodin pořad po zavíračce. V druhé části kulturního servisu, která bude připravená v 11.40, pro vás budu mít rubriky Koncerty a tančiny, filmy, divadla, je tu i rubrika Ostatní a samozřejmě repetice programu Rádia 1.

West Side Cowboy, Kick Stones. Taky jste tam slyšeli, jako já, inspiraci legendárníma The Velvet Underground. Tak si hned jedny pustíme. There she goes again.

Empire's Falling. Říše se hroutí. To jsou The Black Angels.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
8: Reklama na Radio 1.

0: Vidíte ten klid?
1: Rádio 1.
2: Lehce experimentální skladba spoluce Astrobal. Taky je podle toho futuristicky nazvaná Miami 2064. Tak v roce 2064 bych oslavil z té narozeniny. To se asi nestane, že jo? Tak takhle by se hrálo v Miami.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines DC se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
3: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
2: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Reklama na Radio 1.

za pár dní. Konkrétně 23. října to bude 90 let od doby, kdy Robert Johnson nahrál tuhle slavnou skladbu v její první verzi, protože tolik verzí, kolik existuje skladby Sweet Home Chicago, bych ani nespočítal. Sweet Home Chicago, 1936, Robert Johnson.

slavná skladba Temptation v tomto provedení jí předvedl na vlnách Rádia 1 Screamin' Jay Hawkins. Už jenom málo času zbývá, nebo čas je napnutý, jak chcete. Time is tight. Skvělá instrumentálka z dílny Booker T and the MGs.

0: Booker T and the MGs, kapela, která vynikala především jako doprovodná kapela mnoha a mnoha umělců působících v memfiském studiu Stax. Ale dokázali se také osamostatnit, natočili několik solových desek a tohle byl jeden z jejich velkých hitů. Time is tight.
1: Přemílku, otevři, co je to s tebou? Poslední době se nějak zdrsněl.
2: Ale nech mě bejt.
1: Přemílku, otevři, ty tam něco máš.
2: Ale nikdo tu není, jsem tady sám. Poslouchám Rádio 1.
1: Přemílku, otevři, ty tam něco máš.
2: Ale nikdo tu není, Rádio 1 poslouchám. Sakra.
1: Radio 1. Přemílku.

0: Před chvilkou tady Robert Johnson zpíval o Chicagu jako o svém domovském městě. To můžou členové kapely Wilco potvrdit. Ty jsou totiž právě ze Chicaga, takzvaného Windy City, větrného města. Everyone Heights se to jmenovalo.
1: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,2.

0: They Call Me Mr. Pitiful. Tuhle skladbu kdysi napsal slavný Otis Redding a vy jste ji slyšeli na Rádiu 1 v podání New York Ska Jazz Ensemble.
1: Jedna reklama.
2: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
3: Hrnec. Kočka. Tchýně.
2: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
1: Jedna reklama.

co se psal rok 2009, když švédská partička Peter Björn and John vydala svoje album Live and Think. A na něm najdete i tuhletu písničku Nothing to Worry About.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
9: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
8: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
9: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
8: pozorování
9: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
8: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
9: Od 11. do 13. září.
8: A vstup je zdarma.
9: Více informací na praha.eu.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.

na Rádiu 1 dohráli Alter Ego. Alter Ego. Rocker se to jmenoval, Rocker. A Disco Infiltrator, to jsou LCD Sound.

0: Tak jste to slyšeli, C2H, to E, to M, to I, to C, to A, to L, Brothers. No samozřejmě, že Chemical Brothers, Chemical.
1: Kulturní servis.

A je to tady. 11.41 Fous, kulturní servis Rádia 1 na středu 2. září 2026. Koncerty a tančiny, filmy, divadla. A je tu i rubrika ostatní a samozřejmě program Rádia 1 na závěr. V Kaštanu na scéně Unijazzu v 19 hodin Mňau Mňau Band. A v Rock Café od 18 hodin Martin Corey, Adam Seidel a Maty Cidlinský. Teď filmy. V Edison Film Hub 19 hodin Sex a smrt v kempu Miasma. 21.30 potom v Edisonu Princezna Kosmolesba. Kino pilotů 20.30 Vzhlížet ke hvězdám, ve 20.45 Terminátor 2 Den zúčtování. Letní kino v Meat Factory 20.30 Lost Highway. Kino Světozor ve 20 hodin Výměna starostů. Letní kino v klubovně Povaleč ve 20 hodin Ucpaný systém. Kino Aero 18 hodin Protivný zprostý holky. Kino 35 v 18 hodin Napiš, až dorazíš domů a v 19.30 Tichá přítelkyně. Kino Lucerna v 17.30 Terminátor 2 Den zúčtování a ve 20 hodin Kuzma. Kino Přítomnost Čika Čeka. A kino nebo Bio Oko ve 20.30 zase smrt a sex a smrt v kempu Miasma. Tak. Teď divadla. Divadlo v Celetné v 17 hodin Buchty a loutky, Punch a Judy. A v 19.30 Sensus Communis. A v klubovně Kašpar od 19 hodin a 30 minut představení Vincenc. V rubrice ostatní čtu Kampus Hybernská 18 hodin křest knihy Sama voda. A v Rock Café v 19.30 Mezi mateřskými jazyky, paměť, překlad a tchajvanská literatura Pavlína Krámská a Holda Hoj. No a poslední položkou je pochopitelně program Rádia 1. Máme tady v 18 hodin jackpot, v 19 hodin CD nonstop, Parafolkua, Juno, ve 20 hodin potom Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 hodin pořad Po zavíračce. To byla druhá část kulturního servisu s tím, že obě části uslyšíte v reprízách, tu první ve 13 hodin, tu druhou, co jsem četl teď, v 16.15 a všechno je to přehledně i na stránkách Rádia 1.

Tohle jsou The Chancers, který si vypůjčili jeden z legendárních songů od kapely Ian Dury and the Blackheads. Sex and Drugs and Rock and Roll.

Karlovarská partička Blue Wave a jejich pašerácká, věřte tomu nebo ne, tak tenhle příběh je pravdivý. Osobně se znám s člověkem, jehož rodinný bratr se stal hrdinou tohohle příběhu. Neúplně pozitivním slova smyslu.

budeme se loučit. Tohle jsou Prague Union. Klobouk dolů. A potom ještě Peneři, Stříčka Homeboye a Za všechno může čas. 11.51. Mějte se krásně. Od mikrofonu Rádia 1 vám hezký zbytek dnešního dne přeje Zdeněk Hnyk. A naslyšenou zase příští středu mezi 9. a 12. pochopitelně. Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé

0: Pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
0: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Reklama na Radio 1.

Ve 12 hodin a 1 minutu se vám od mikrofonu Rádia 1 hlásí David Pomahač. Budu tu s vámi do 15. hodiny. Budeme si hrát, budeme ale také soutěžit. A není tu rozhovor dneska, takže vlastně jenom hudba, kulturní servis a několik upoutávek. Začínáme Jessie Ware, Begin Again a pak následuje Mia Folik, Likely a nebo Blondshell. Tak ať se vám pěkně poslouchá.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Reklama na Radio 1.

Tohle byly I Love You Honey Bunny, Lose Control a předtím Brankos Bridge a Wallflower, nová věc z jejich nového EPčka, které pokřtí, myslím, že 13. září v Meat Factory. A tohle je věc, která se jmenuje Loading Zones a taková loading zóna se dneska právě odehrává v prostoru Archa Plus, kam přijede Kurt Weill. Takže večer v Arše Plus.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Když jsme poslouchali píseň Sea of Men od Pats, tak jsem si vzpomněl na kanadskou indie popovou kapelu Men I Trust a zahrajeme si jejich něžnou a krásnou věc I Come With Mud.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Ano, avizovaná soutěž je tu. Dneska soutěžíme s tanečním souborem 420 People a soutěž bude o jejich novém představení, které se jmenuje Kintsugi. Představení Kintsugi inspirovala tradiční japonská technika opravy rozbitých předmětů. Choreograf a šéf 420 People Václav Kuneš na jejím principu vytvořil pozitivní a hravou choreografii o prasklinách, opravách a hledání nové celistvosti. Premiéra tanečního představení Kintsugi proběhne 7. září v Holešovické La Fabrice. Další uvedení pak bude 8. a 9. září. Více informací na 420people.org. Telefonní číslo do studia 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se první dovolá. Se správnou odpovědí a výhrou jsou dvě vstupenky na premiéru Kintsugi, tedy 7. září od 19.30. A otázka zní, kde bude mít inscenace Kintsugi premiéru. Tak volejte. Halo, halo, tady Rádio 1.
2: Zdravím, Martin.
1: Ahoj, Martine, tak jaká je podle tebe správná odpověď?
2: Já si myslím, že je to na jatkách.
1: Na jatkách není správná odpověď, tak děkujeme za zavolání a necháme prostor někomu dalšímu.
2: Ok.
1: Díky. Halo, halo, Rádio 1.
3: Halo, halo, ahoj Davide, Kamil.
1: Prosím, ahoj, Kamile.
3: Je to La Fabrica.
1: Je to La Fabrica, ano, to je správná odpověď. Tak já gratuluju, vyhrál si dvě vstupenky na tohle představení. A po telefonu za chvilku si řekneme podrobnosti.
3: Jasné.

gratulujeme Kamilovi a já pro úplnost doplním, že pod představením o japonské technice opravy talířů od 420 People hraje píseň The Answer od Uncle, na které se podílel taky Big in Japan.

Dang. Oh, no, no, no, no. Dang.

0: thing.
1: Reklama Rádia 1.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhuty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
7: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Reklama na Radio 1.

Je 13 hodin, čas na kulturní servis. Dneska je 2. září, středa a svátek mají Adély. Tak přejeme všechno nejlepší. Máme tu dva festivaly, tak pojďme na ně. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A teď už galerie. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeise, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, veletržní palác, František Kobliha, cyklus máj. V Doxu Radka Bodzevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rokafé Vlado Maen. Kunsthalle Praha William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Biennále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel Troml. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kaja Saudek a Berenika Saudková, Life. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Joy de Vivre. Galerie C12, Viktorie Beldová, Karolina Kučerová a Barbora Maté, Home Sweet Home. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, Ocel, Stroj. Karpuchina Galerie, Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Kaštan Scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. A teď už program Rádia 1, 15 hodin. Vás přijde potěšit svojí selekcí Josef Radílek. V 18 hodin to bude pořad Jackpot, v 19 hodin CD Nonstop, dneska Parafol, Kuva a album Juno. 20 hodin Call It Anything, 21 hodin Zátiší a 22 hodin pořad Po zavíračce. Podrobnosti, pokud potřebujete, najdete na webu Rádia 1.

Před chvilkou dohrál Jay Bernard jeho nový single z desky. Ten nový single se jmenuje Love is on my mind a album, ze kterého je, se jmenuje Wild Swim a vyjde 13. listopadu.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
8: Necítím se psychicky dobře.
9: Já už to nezvládám.
10: Potřebuju poradit.
11: Nejste na to sami.
12: Dny pražské pomoci a péče.
11: Veletrh sociálních služeb.
12: Duševní zdraví.
11: Rodinné poradenství.
12: Služby pro seniory i pečující.
11: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
12: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
11: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
12: Více na praha.eu.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.
15: Na Radio 1 teďka zabrousíme trochu do naší československé scény a dáme si píseň Zlatá od slovenských Longital. Dano Salontaj, kytarista Longital, měl nedávno narozeniny, tak mu tímto přeju ještě jednou všechno nejlepší.

0: What's up, Dad? I figured I was probably already blocked. And keep calling, keep checking. Forever. Forever and ever.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Naši oblíbení Fontaines D.C. se vracejí s novým materiálem, a to v podobě singlu Marianne.

Single Sleeping je z chystaného čtvrtého alba Britky Fen Lily. To je novinka druhá. A svoje desáté album chystají Fugia and Miyagi, čtyřka z Velké Británie. Skladba Lowest Common Denominator je další novinkou v hitparádě.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert hip-hopového kolektivu Arrested Development. Ten vystoupí 17. září v Lucerna Music Baru.
1: Hit paráda rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Tak jste novinky slyšeli pěkně pohromadě. My už jsme si dneska hráli třeba Warhouse, píseň The Baby a teď si dáme Fontaine's DC, Marianne a ještě jednu novinku, konkrétně od Fen Lily. Píseň Sleeping si zahrajeme ještě během mojí směny, ale o něco později. Teď už tedy Fontaine's DC, Marianne, následovaní Dead Cat for the Cutie anebo Davidem Barnem. Posloucháte Rádio 1, víte to, že jo?

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: 4. a 5. září Kolín znovu ožije divadlem. Gasparáda, festival k poctě zakladatele moderní pantomimy Jeana Gaspara de Biroa. Velkolepá podívaná, 20 skvělých představení, včetně zahraničních hostů, od pantomimy přes nový cirkus, klauniády, poetické kousky, pohádky a loutky pro malé i velké. Gasparáda, 4. a 5. září v Kolíně. Vstup zdarma. Gasparáda.cz.
5: Máme.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
7: Koju.
6: Není zač.
5: Máme.
6: Kolik?
5: 300.
6: Na co?
5: Na kino. Koju.
6: Není zač.
8: Máme.
6: Kolik?
8: 500.
6: Na co?
8: Na jídlo.
6: Není zač.
9: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 před chviličkou dohrála píseň Out of this World od The Cure, kteří právě dokončili svoje letošní turné posledním koncertem na francouzském festivalu. A my se pomalu překlápíme do poslední hodiny mojí dnešní směny, do které nás provedou The War on Drugs a jejich skladba Pain. Pak kulturní léto

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atombike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: Ani nevím, jak jsem si dneska vzpomněl na tuhle píseň, která vyšla už v roce 1998 na albu Up od R.E.M. Tohle je Lotus. Pak se můžete těšit na Sneaker Pimps a jejich hitovku Six Underground, anebo Kim Gordon, která nám zaspívá píseň Not Today. Teď už R.E.M. a Lotus.

0: Reklama Rádia 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám hraje Luke Sital Singh, britský písničkář. Aha. Tahle věc se jmenuje Hold Lightning a vyšla na jeho albu Full Spring v roce 2025. A tuhle píseň vystřídá za chvilku věc, která na Rádiu 1 v době, kdy vyšla, se hrála vlastně nepřetržitě, mi tak přijde. Je to vzpomínka na rok 2012, album Superluminal od Sofa Surfers a tahle věc se jmenuje Broken Together.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou nové CDčko Philadelphia's Been Good to Me, které čerstvě vydal americký hudebník Kurt Weill a také ho brzy představí v Praze.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak také novinky Velké sedmi jste slyšeli teďka všechny pohromadě a my si zahrajeme společnou práci Ankyho a Bariela, která se jmenuje První společný léto.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Tak tohle je Baxter Dury, jenom tak, abyste nezapomněli, jak skvělý tenhle chlápek je. Return of the Sharpheads z desky Albaroni, kterou jsme si v červnu užili naživo v Roxy. A teď tu mám jedno oznámení o výročí. Bohužel nemáme v systému přímo tu desku, ale dnes, právě tedy 2. září, je 25. výročí, 35. výročí. 35. výročí. Od vydání desky Slow Dive Just for a Day. Tak my si Slow Dive zahrajeme, tohle je skladba The Slap. A pak už budou reklamky a ještě jedna píseň ode mě zazní, to bude Tarsten Moore. A píseň se jmenuje Zan Limits, tedy Without Limits. A tím moje směna skončí a už to tady nechám Josefu Hradilkovi a dalšímu programu Rádia 1, které nespí a vysílá pro vás pořád. Mějte se moc hezky. Uslyšíme se zase brzy. Pa, pa.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
7: pak hrnky,
6: flašky,

0: Krásné středeční odpoledne všem posluchačkám a posluchačům Rádia 1, přijede ze studia Josef Radílek. Jsem tu dnes s vámi od 3 do 6 hodin, pustíme si řadu novinek i starších věcí. Tohle byla novinka od Placid Angels Hands of Love z letošního alba Canada.
1: Rádio 1, světlo v lese.
0: A následuje z Brusu nová novinka Turnstile. Light Design, tentokrát ale v podání OK Lou, verze, kterou můžeme najít na albu Never Enough Versions. Vlastně po roce vydali Turnstile, hardkorová kapela z Baltimoreu, předělávky svých vlastních písní, které vyšly loni na velmi oceňovaném albu Never Enough. A najdeme tam řadu skvělých hostů jako OK Lou, Blood Orange, Elton John, Porches, atd. Doporučuji k poslechu, velmi rozmanitá záležitost.

Právě nám hraje skladba s názvem The Return of the Unknown Traveler od sudánského elektronického producenta, který se říká Taz Waves. A je to z jeho nového alba, které se jmenuje The Electronic Sounds of Sudan.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alfonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobatů, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte? Okamžik.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

0: kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Reklama na Radio 1.

0: pustíte ten klid?
1: Rádio 1.
2: Tak právě nám dohrála One and Only Santi Gold, Desperate Youth. A teď už letošní novinka s názvem Plasma od Kiss Facility, projekt, za kterým stojí Sega Bodega, producent a zpěvačka z Egypta Maya Al-Khateri. Z jejich debutového alba Chazna, které přijedou představit i 30. září do Prahy, do klubu

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Tak to byla novinka od čtyř výrazných postav britské undergroundové scény 2K88, Lauren Dufus, Rainy Miller a Bianchi Scout. Oni společně nahráli nové album, které se jmenuje Everything Always Changes Forward Truly Here. A tohle byla píseň s názvem Poetic Fallacy. Jdeme do Dánska, novinka od hudebníka Alberta Herce a zpěvačky Soho Rezanejad, The Clown.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak je to tak, právě odbylo 3:15. To znamená, že nastal čas na soutěž Rádia 1, tentokrát s kulturním létem, stejně jako včera i předevčírem. 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s Holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Sen Art. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se ale chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. A dnes v soutěži můžete vyhrát dvakrát vstupenky na představení Jatka 78, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected, cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, knihu od nakladatelství Slov Art. No a než si přečteme soutěžní otázku dnešní, telefonní číslo do studia je 210 323 919, ještě jednou zopakuju, telefonní číslo do studia je 210 323 919. A soutěžní otázka pro dnešní den zní: taneční skupina Decadencers uvádí kus s názvem Lži, které muži říkají. Ten obsahuje dvě odlišné choreografie. Kdo je choreografem jeho první části? Za A Jaroslav Marousek, za B Rostě Novák, za C Ondřej Vinklát. Máme tu prvního volajícího. Dobrý den, ahoj, slyšíme se? Halo, halo? Halo, halo, slyšíme se?
2: Halo, halo?
1: Je tam někdo?
2: Ahoj, tady je Lojza.
1: Ahoj, Lojzo. Když tak si vypni ten
2: přijímač. Jo,
1: vypínám, vypínám. Jo, super, tam to nevazbí.
2: Jo, už je to dobrý. Takže já tady mám dvě části. Štěpán Pechár a nebo Ondřej Vinklát. První část, jo? Pechár.
1: Co myslíš první částí?
2: No, scénář té první části napsal Štěpán Pechár.
1: Jo, otázka zní, kdo je choreografem jeho první části.
2: Lenka Wagnerová.
1: Ne, to není správná odpověď.
2: OK, tak jo,
1: Můžel,
2: díky.
1: Mějte o mě se hezky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak máme tu dalšího volajícího. Halo, halo, ahoj, tady Josef z Rádia 1. S kým pak mluvím?
3: Ahoj, Josef, tady Tomáš.
1: Ahoj, Tomáši.
3: Tak je to Ondřej Vinklát.
1: To je naprosto správně, je to tak? Máš pravdu, je to Ondřej Vinklát, choreografem. První části Lži, které muži říkají, je Ondřej Vinklát. Tak mi prosím tak gratuluju, vyhráváš teda tuto soutěž dnešní a zůstaň mi na drátě, domluvíme se na praktických věcech.
3: Bez vám,
1: tak zatím, ahoj.
3: Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Přijeďte stanovat pod hrad. Iva Bitová, Síček, Ida de Jong, Severní nástupiště, Petr Linhardt, Midi lidi a další.
5: Atmosféra jakési, až řekl bych, spiklenecké pospolitosti.
4: Folková Lipnice se vrací skoro po 40 letech. 11. až 13. září v amfiteátru v Lipnici nad Sázavou. Více info na folkovalipnice.cz.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Rádio 1.

Tak právě nám dohrává píseň s názvem Love and Grief od Mikey FM, producenta z labelu 10K Global. Velmi příjemná věc. Teď si dáme domácí počin Dirty the Pressa a Arty, mladé duo z Vršovic, jejich novinka s názvem I Can't Hear. Posloucháte Rádio 1, za 4 minuty budou 4 hodiny. Od mikrofonu vás zdraví Josef Hradilek, dnes do 6 hodin jsem tu s vámi. Doufám, že máte krásnou středu, nebo aspoň chvalitebnou, dobrou, příjemnou.

Tohle už je release od londýnské hudebnice Ryza K. Letošní release s názvem Make It Right s hostujícím hudebníkem, který se říká Tone. Věc s názvem Make It Right. Ryza K můžeme znát taky například z projektu Good, Sad, Happy, Bad. No a Ryza K vystoupí solově v Praze 17. října v čítárně Unijazzu v Praze na Žižkově. Pořádá Hard Noise Promotion.

to byl dubová legenda Dennis Bovell, Dub Games, hostující zpěvačkou Janet Kay. Dneska pouštím trošku víc dubu, protože právě probíhá, nebo proběhl v Londýně 60. ročník festivalu Notting Hill Carnival. Největší oslava karibské hudby v Evropě, možná na světě. A teď si dáme současné zástupce londýnské taneční karibskou hudbou inspirovanou scénou Shy One, producentka a MC, rapper a básník James Messiah společně na tracku 16 Hours.

Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, je právě čtvrt na pět hodin, to znamená, že nastal čas na další dávku kulturního servisu. Tentokrát se podíváme na koncerty, filmy, divadla. Koncerty Kaštan, scéna Unijazzu, Mňau Mňau Band v 19.00 a v Rock Café 18.00 Martin Kory, Adam Seidl a Maty Cidlinský. Filmy. Edison Film Hub 19.00, Sex a smrt v kempu Miasma, 21.30, Princezna Kosmolesba. Kinopilotů 20.30, Zhlížet ke hvězdám, 20.45, Terminátor 2, Den zúčtování. Letní kino v Meat Factory, 20.30, Lost Highway. Kino Světozor, 20.00, Výměna starostů. Letní kino v Klubovně Povaleč, 20.00, Ucpanej systém. Kino Aero, 18.00, Protivný zprostý holky. Kino 35, 18.00, Napiš, až dorazíš domů, a 19.30, Tichá přítelkyně. Kino Lucerna, 17.30, Terminátor 2, Den zúčtování, 20.00, Kuzma. Kino Přítomnost, 17.30, Čika Čeka, Bio Oko, 20.30, Sex a smrt v kempu Miasma. Kam dnes můžete zajít do divadla? Divadlo v Celetné, 17.00, Buchty a loutky, Punch a Judy, a 19.30 Sensus Communis. Klubovna Kašpar 19.30 Vincenz. No a v sekci ostatní máme Kampus Hybernská 18.00 křest knihy Sama voda. Rock Café 19.30 mezi mateřskými jazyky Paměť, překlad a tajvanská literatura Pavlína Krámská, Holda Hoj. No a na co se můžete těšit večer na Rádiu 1 od 18 hodin, to znamená po mým setu bude následovat Jackpot, 19 hodin CD non-stop, Para for Cuba, album Juno, 20.00 Call it Anything, 21.00 Zátiší a ve 22.00 po zavíračce díl věnovaný písním s tematikou konce léta. To je z kulturního servisu pro zatím vše. Pokračujeme dál v muzice. Doufám, že se máte dobře. A kdyby vás něco trápilo nebo zajímalo, napište do chatu na webu Rádia 1. Jsem tu sám, tak mě jakákoliv zpráva potěší.

0: máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
10: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. 2 dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Čechy nám dohrál další legenda jamajského dancehallu, reggae, Sugar Minot, My Love Is True. A to už je zase brooklynská legenda, ne regenda, rapová legenda Master Ace, Good Old Love.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 16. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s holešovickým divadlem Jatka 78, kde právě startuje podzimní divadelní sezóna. Tu tradičně odpálí Cirkla Putika s oslavou sportu a umění v představení Senart. Zásadní část podzimu se pak odehraje v nedalekém Šapito Azyl 78 na výstavišti. Tam vás pod plátnem čeká uhrančivý novocirkusový hit Okamžik s 35 akrobaty a živou hudbou. Na domovské scéně Jatek se potom chystají silné premiéry. Taneční rebelové Decadencers uvedou novinku Lži, které muži říkají. A světovou premiéru si tu odbude i netradiční francouzsko-česká klauniáda Daniela Kvašňovského Cirkus Nevkus. O prosincové finále se postará z Cirkla Putika s novinkou Full Moon v režii finského mága Maxima Komara, který mimochodem stojí i za zmiňovaným Okamžikem. Kompletní program a vstupenky na webu jatka78.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na představení v Jatkách 78 najdete cyklobudík od cykloshopu Atom Bike, kolo, bike, batoh, helma, tretra, vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Knihu Tajný život Salvadora Dalího. Upřímně neskromnou autobiografii, kterou můžete číst jen na vlastní nebezpečí. Vydává Slovart.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Lee Child, Jack Reacher bez slitování. Vydavatelství One Notebook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: Dnes čeká svátek, nebo dnes je svátek pro všechny fanoušky amerického alternativního roku, protože do Prahy zavítá, podle mě dá se říct, korunní princ amerického alternativního roku Kurt Vile se svou novou deskou Philadelphia's Been Good To Me a se svou kapelou The Violators vystoupí dnes v Arše Plus. Že tu byl naposledy 7 let zpátky, tuším, v Meat Factory hrál.

tohle track s názvem Chance to Bleed. Já osobně se na koncert velmi těším, myslím, že lístky ještě jsou. Tak neváhejte.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Právě nám dohrávalo ukrajinské postpunkové duo Morwan. Původně z Kyjeva, momentálně působící v Berlíně. Duo, které snoubí prvky postpunku, folku i etnické hudby. No a ty vystoupí při čtvrtek 10. září v klubu Fuchs 2 v prostoru Salo Live. A jako support se představí pražská postpunková kapela Robovi Trotuára. A tohle už je britský producent, hudebník Lancer Too Late. Jeden z mých největších objevů posledních měsíců.

A teď horká novinka na české scéně. Plzeňská kapela Ida the Young dnes vydala z Brusu nový single s názvem Dragon Head, který předznamenává vydání nového alba, které vyjde 28. října na labelu Day After Records. Ida the Young jsou jedním z největších ukazů na alternativní scéně tuzemský posledních let. Taky za to zaslouženě získali všechny hudební ceny letos za jejich loňské album. I když samozřejmě ceny nejsou všechno. Někdo by možná řekl, že ceny nejsou nic.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Máme.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč.
4: Koju.
3: Není zač.
2: Máme.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino.
4: Koju.
3: Není zač.
5: Máme.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
0: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti. Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největší

0: Reklama na Radio 1.
1: Nadechnu se a vykročím do propasti tvých očí. Zaberu a protrhnu

žít. Žiju už jen na oko. Žiju už jen na oko.

Tohle byla česko-norská písničkářka, hudebnice, která si říká Vincent, a nový single s názvem Jen na oko. A teď si dáme polskou producentku, skladatelku Martinu Basta. Letošní single s názvem Say It Closely, na které hostuje americká hudebnice James Kay. A Martina Basta vystoupí 6. září za pár dní v Praze v Letohrádku Hvězda.

Tak to byl Aphex Twin, Ixtal. Tohle jsou švédští, The Radio Department, Occupied, 7-minutový single.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Reklama na Radio 1.
12: How'd you do, I? See you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tatabo.

Vy a Felim na podlaze. Volím další cígo a jsem trochu vyplej. Mám pocit, že znám všechny lidi v Praze. Jenom u sebe si občas nejsem jistý. Nahodil jsem dress code a najednou to feeluje jak cosplay. Neřeším, jak to lidi vezmou. Se chovám jako dospělej. Nahrotil jsem skills a 0

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: To byl pražské duo Dvě slunce, track s názvem Zrcadlo z jejich letošního EPčka Dopamin. Na tracku hostoval další pražský rapper Anky. No a tyhle dva projekty čeká společný koncert, a to 16. září v Praze na lodi Tajemství na náplavce u Výtoně. Jedna z posledních akcí na palubě lodě Tajemství. No a tohle už je dánský hudebník GB Star Sound z jeho nového alba Herzsprung. Don't

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

krásná píseň Summer's Over od 11letého Denisa Harta, nebo v době, kdy to napsal, mu bylo 11. A tohle už jsou CCFX, The One to Wait.

CD Nonstop. Za elektronickým dumptempo-houseovým projektem Paraforku a se skrývá už od počátku minulé dekády německý producent Nicolas Demuth. Jeho čtvrté album Juno z roku 2021 zazní v souvislosti s jeho říjnovým vystoupením v Paláci Akropolis. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

No, mě zbývá poslední 10 minut, to znamená prostor pro dvě poslední písničky. Rozloučím se s vámi dalším Kurtem Weilem, který dnes vystoupí v pražském klubu Archa Plus. Tohle je věc s názvem Jesus Fever, starší jeho věc. A na závěr zazní mladá londýnská krev Fake Mink, rapper Fake Mink a track s názvem Bye Bye. Tak ještě jednou moc všem děkuju za poslech, že posloucháte Rádio 1. Krásný zbytek dne i týdne i víkendu. A já se s váma uslyším zase příští týden ve svůj pravidelný vysílací čas v pondělí ráno od 6 do 9 hodin. A možná se s někým potkám dnes večer v Arše. Mějte se krásně, ahoj.

0: Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni.

0: Jackpot.
1: Pěkný podvečer po 6. hodině na rádiu 1 zacinkal i v září Jackpot, 161. vydání tohoto pořadu. A i to dnešní bude trvat zhruba 55 minut. Zahrajeme si 20 skladeb. A nyní posloucháme vzpomínku na French fries.
2: Sûrement que je vous plaît.
3: Ouais.
2: Attention, 3,

0: Reklama Rádia 1.
1: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
8: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
7: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
8: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
7: pozorování
8: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
7: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
8: Od 11. do 13. září.
7: A vstup je zdarma.
8: Více informací na praha.eu.
9: Reklama na Radio 1.

take you over.

Na Rádiu 1 posloucháte pořad Checkpoint a já připomenu ještě jednou, že playlist tohoto pořadu najdete na stránkách Rádia 1 v sekci pořadu Checkpoint anebo na Mixcloudu. Odkaz je rovněž uveden na stránkách.

Trochu paprsku navíc. Mějte se hezky, ideálně ve společnosti Rádia 1, a ať vám to cinká. Ahoj.

0: jackpot.
1: Jackpot.
2: Yeah, boy.
3: That's it.
4: Reklama Rádia 1.
5: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Šapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte? Okamžik.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, s konkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
10: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
11: Necítím se psychicky dobře.
12: Já už to nezvládám.
13: Potřebuju poradit.
14: Nejste na to sami.
15: Dny pražské pomoci a péče.
14: Veletrh sociálních služeb.
15: Duševní zdraví.
14: Rodinné poradenství.
15: Služby pro seniory i pečující.
14: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
15: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i

a bude znít čtvrté studiové album Juno, chcete-li Juno, které si vydal právě sám přes svůj Bandcamp v roce 2021. Tenhle ten německý právě producent vlastním jménem Nicolas Demuth, který se prosadil už v minulé dekádě díky svým osobitým stylem na pomezí Deep Houseu, Downtempa i Organic Houseu či ambientní elektroniky. Narodil se v roce 1991 v Kolíně nad Rýnem a již od dětství se věnoval hře na klasickém pianu a i jazzové muzice. Později se stěhuje do Berlína, kde studuje na univerzitě také obor audiodesignu a to zásadně právě ovlivnilo jeho velmi precizní práci se zvukem. Do toho širšího povědomí se dostává pak v roce 2013, kdy vydává svůj cover skladby od Chris Isaaca Wicked Games, který vydala značka Spinning. To byla tenkrát spolupráce právě se zpěvačkou Anna Naklap, který se stal, musím říct, celosvětovým klubovým i rádiovým hitem. No a ten rok 2013 pak dal i další jeho hitovku s Anou Naklap jako Fading Nights, či také jeho EPčko s názvem Luhia, víceméně právě deep houseová kolekce, kde vyniká postupně právě to propojování analogových syntezátorů propojením s world music, s organickými nástroji z celého světa, což se objevilo později v jeho tvorbě. V roce 2014 najdete pak jeho také debut pro prestižní kolínský label Tram Schallplatten. To bylo pětiskabové EP Wild in Blue, které nabídlo tentokrát více tvrdší klubový sound, kde najdete spolupráce také s Asi Code a Viken Arman. Každopádně je to debutové jeho album, vychází pak v roce 2015 pod názvem Majore. Tenhle ten debut ze značky Lenient Tales nabízí celkově 12 příjemných takových downtempo deep houseových tracků s jemnými melodiemi a na desce už najdete hostujícího třeba Monsoon Siren nebo hiphopper Neve. Hned ten následující rok 2016 najdete pak jeho druhé album v katalogu berlínského downtempo labelu Project Moon Circle, které vzniklo pod názvem Darvish s dalším německým producentem Jonasem Lechenmayerem aka Senoy. Tohleto album vzniklo během jejich společné cesty podél španělského pobřeží a je takové minimalističtější, plné i různých terénních nahrávek a klidné letní atmosféry. V roce 2017 se objevuje také jeho EPčko Mood in Sea, tohleto šestiskabové dílo pro značku ještě Project Moon Circle z Berlína. No a jeho pak třetí studiové album vychází pod názvem Paspatu v roce 2018. Je to album, které už si vydává také poprvé sám přes svůj vlastní Bandcamp a jedná se o takový docela zlom v jeho kariéře. Definitivní příklon více k downtempu elektronice s tematikou touhy po cestování, takzvaný Wanderlust. No a deska získala obrovský ohlas díky právě organickému zvuku, hřejivým harmoniím a propojení silvy world music, nástroji z celého světa, jako jsou karibské ocelové bubny nebo africká kalimba. Doplním, že k této desce Paspatu vychází i následující rok 2019 na podzim EPčko remixu s předělávkami také od přízněných projektů jako Little People či projektu Fake Ear, který se také zde objevil naposledy teďka před dvěma lety jako support projektu Paraforkuva. Po EPčku Planet Ujou, což bylo společné šestiskabové EP s projektem Trash Lagoon, se navrací Paraforkuva nejdříve singlem Sumidero a pak i právě skladbou Ordel v roce 2021, tím singlem z jeho téhleté čtvrté studiové desky Juno, která nabídla spoustu zajímavých hostů a spoluprací. Právě v singlovce Ordel to byl třeba britský Kyson a zpěvačka Julie Killiet Lou, či německým multiinstrumentistou Aukai, kytaristou Sam Evensem nebo také bubeníkem Noah Fürbringer. Tohleto album ostatně za chviličku také uslyšíte. Nabídlo celkově 13 nahrávek a vy zde opět najdete nástroje z celého světa, možná třeba indické flétny, zvuky zvonů či i vrstvené analogové syntezátory. Pod ním, že výrazným singlem se stala také úvodní hned skladba Heart and Trance. No a vy jste právě s touhle deskou Juno viděli poprvé Paraforku vás zde v Praze před Krosem, tom stanu. No a po různých remixech třeba pro projekt Emancipator či Aukaje se navrací pak Paraforkuva nejdříve singlem Your Inner Workings v roce 2022 či následující rok EPčkem pak Belle de Nuit v roce 2023. No a jeho pak páté studiové album vychází až v roce 2024, předcházeno singlovkami jako Mimos, Let It Burn či Pinny. A podle toho páté studio album Mimos přináší pak jeho takový snový atmosférický elektronický zvuk, který propojuje opět s zvukem různých etnonástrojů. Hodně zde cítit jeho inspirace z cest po Korzice. A vy zde můžete pamatovat také single třeba s názvem Stellar, nebo právě, jak jsem říkal, Pinny s projektem Orbit, který jste už také mohli vidět v Praze. No a jak jsem řekl, my si připomínáme tohodle talentovaného hudebníka původem z Kolína nad Rýnem jménem Nicolas Demuth aka Paraforkuva v souvislosti s jeho návratovou už šestou studiovou deskou Nakar, která vyšla teďka před

0: prázdninama, za které určitě si může zapamatovat single jako Selva Selva, který jsme nasazovali, či také další singlovky Towards Amber nebo Yuri. Tohleto jeho šesté album Nakar přiveze opět naživo do Prahy po dvouleté odmlce zpět do paláce Akropolis, a to 8. října. A vyčekejte opět silný audiovizuální atmosférický zážitek. A kombine ambientní, tentokrát plochy s klubovými rytmy, a album vzniklo na cestách po celém světě, kde se právě Nicholas objevil třeba v Mexiku, Japonsku, na Kostarice či Austrálii. A nabízí spolupráce třeba s producentem Nathan Ball nebo Kry z Kanady. Každopádně teď už Para for Cuba, jeho čtvrté album Juno z roku 2021, a já vám přeju krásný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc

obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Dobrý večer, vážené a milé posluchačstvo. Vítáme vás u 62. epizody pořadu Call it Anything. Od mikrofonu vás zdravím já, Tomáš Akabal.
1: Ahojte, prajem krásný večer.
0: A my jsme začali hezky zlehka, vůbec dneska nebudeme nikam spěchat, protože dneska stopáž songů, co vám budeme pouštět, bude zhruba stejně dlouhá,

0: jako tá, během které budeme nadšeně a zapáleně hovořit. Hmm.
1: Áno, takže dneska preberáme všetko, čo máme na našich mysliach vlastne celé leto. Prebilancujeme vlastne naše zážitky z tohto leta, pobavíme sa možno, že o nejakých kapelách, možno, že povieme nejaké klebety do éteru z našej scény. Tomu veríš, že je spousta. A hlavne dneska je taká strana, že sme tak nachystali taký až už fotrovský vlastne playlist, že budeme vlastne púšťať veľa takého roku a takých jazzovejších vecí až na také, povedzme, ale aj to sú fotrovské veci. Vlastne všetko, čo dneska budeme púšťať, je fotrovské a majorita tých trackov, čo budeme púšťať, sú starší ako my, že?
0: Ale tím samozřejmě, aby jsme to nějakým způsobem updateovali, z toho nebudeme nikoho diskriminovat, takže samozřejmě jedno, kdo na tu kytaru hraje a budeme rádi, když to budou poslouchat všichni bez rozdílu. Mm-hmm.
1: Protože hudba je nadčasová a podle mě je vždy pekné prostě vylovit něco, s čím se můžu stotožit i naši starí rodiče a zároveň se s tím můžeme stotožit i my, protože dnešná hudba vlastně je mix úplně všetkého, co se v hudbe udialo a hovorí o nějakých trendových vlnách, sice můžeme, ale asi bychom na tom velmi rychle jako pohodali, že? Mm-hmm. No a proto vlastně jsem rád, že som dneska mohol pustiť tento track od spolku, ktorý si na tejto nahrávke hovorí Arzachel, ale myslím si, že sú známejší skrz meno Uriel. Ne? Mm-hmm.
0: Prípadne potom Egg.
1: No,
0: vajce. Neboli vejce.
1: Vejce. No a veľmi silná nahrávka, ktorá v týchto rebríčkoch psychedelických jams, takých tých neobjavených, sa vyskytuje až nepríjemne často, čo ma potom ako vlastne tak nejako donútilo sa do nej ako ponoriť, lebo som ju doteraz nepoznal. A normálne môžem povedať, že asi jedna z najlepších psychedelických nahrávok, aké som kedy v živote počul.
0: No, tak to je odvážny statement.
1: No, jasné. A tak akože...
0: Se ktorým zvolosím.
1: Mám rád ten zvuk tejto nahrávky, je tam veľký dôraz na klávesy, ktoré sa neboja až do takej proste prepálenej psychedelickej roviny. Rytmická sekcia tu šlape vlastne akože úplne extrémne. A keď sa vlastne pozrieme na hráčov na tejto nahrávke, tak môžeme tam vidieť mená, ktoré sú viac menej v tejto scéne notorické.
0: No, môžeme tam hlavne vidieť mená, ktoré vôbec nepoznávame, protože kapela se z nějakého důvodu rozhodla mystifikovat a ano. Tak uvedla jména cizí.
1: Ano, ano. A celkovo to, oni potom vlastně ještě urobili pod tímto troška pozmeněným jménem ještě jednu nahrávku, ale ta podle mě není až taká dobrá jako táto. No a je to naozaj, že krásná prostě lekcia v psychedelii, že naozaj prepálené psychedelické klávesy, výborné sola a majú na tomto albume, ktorý sa volá tak ako kapela Arzachel, tak je jeden 16-minútový psychedelický experiment vál s názvom Metempsychosis, ktorý sa pohybuje niekde na pomedzi psychedelického roku, elektroakustickej experimentálnej hudby a takých podivných kozmických atmosfér. Ako naozaj, naozaj výborná vec. A možno, že niektorí z vás, ktorí sa tak troška venujú Canterbury scéne, tak určite asi túto nahrávku poznáte, pretože je to taká kľúčová nahrávka z tejto scény, skade pochádza milión výborných kapiel. Takže...
0: Není to, ty si tu často točil slovo psychedelický rok, tak to, no. To samozrejme pro tohle primárne platí. Je to taková ta rana, jak už jsi zmínil, Canterbury scéna. No. Je tak jako jednou nohou v tom progroku, ale to spíš pak přišlo jakoby později, na pozdějších deskách Caravan a tak podobně. A samozřejmě, když už se teda bavíme o té Canterbury scene, tak by rozhodně za zmínku stojí, že na desce této jediné Arzachel, což je mimochodem takový konkrétní kráter v měsíci.
1: Ano, ano.
0: Tak vystupuje mimo jiné Steve Hillage, což je samozřejmě velice prominentní osoba vůbec v celé té Canterbury scene jako takové. Samozřejmě pak v čele s kultovními nahrávkami kapely Gong.
1: Gong. Áno. Kapela, ktorá je určite známa každému, kto má aspoň troška rád 70-kový prog rock. Určite.
0: A myslím si, že i těm, který úplně tomuto žánru neholdují, nebo mu nedali ještě dostatečný deep dive respektive, tak se tam mohli možná rozeznat ještě takovou dost povědomou, skoro bych až řekl znělku, nebo zkrátka takovou dost povědomou melodii.
1: Ano, ano, je to vlastně melodie, kterou potom, která byla reinterpretovaná velakrát, volá se vlastně ta melodie Funky Funfair, že? A keď jste teda pozerali nějaké filmy od Quentina Tarantina, povedzme, alebo nějaké grindhouseové filmy vlastně, tak toto byla taká ta úvodná zvučka, ktorá hrala v tých autokinách proste kedysi. A Tarantino ju potom samozrejme použil aj v Once Upon a Time in Hollywood. Myslím si, že bola aj v Kill Billovi. Takže jo. Je to taká popkultúrna ako keby vec, ale toto je vlastne ako keby taký ten pôvod tej znielky. Že?
0: Jo, vyslovene kytarista, teď sa umlouvám, nespomenul sem na meno a nebudu vám říkať, to jeho vymyšlené meno.
1: Bol to nejaký
0: Keith. To by vás jenom zmátlo.
1: Bol to nejaký Keith.
0: Tak, Keith určite.
1: Chief
0: tak ten je vysloveně autorem téhle znělky, jak říkal Kabal, často samplované, často používané. A kdyby vás celkově zajímal ještě samotný deep dive vlastně do této kapely i předešlých Uriel a potom nastupivších Egg, tak doporučuji zakoupit celkem obsáhlou publikaci Copious Notes, stojí mimochodem asi 10 liber a ta vlastně celou tady tu éru dost důsledně mapuje, protože všichni členové jsou docela vytrvalí pamětníci, takže se tam člověk dozví vlastně maximum, co se točilo kolem těchto konkrétních lidí.
1: Máš to doma?
0: Mám, samozřejmě, 10 liber.
1: Tak buď si to od teba požičám, alebo zakúpim, to se ještě dohodneme po vysílání.
0: Pořád to vychází, teď vyšla, naposledy to vyšlo před 2 lety, skutečně jako za hubičku, takže skvělé čtení a my jsme se tady bavili o tom, že by vlastně bylo docela fair si tuhle desku pořídit na nějakém nosiči, konkrétně samozřejmě na vinylu, ale ono to není úplně tak lehké, protože všechny ty reedice, co vychází, tak jsou bootlegy, což když jsem si udělal kompletní rešerši, tak by to byla asi ve finále nejschudnější varianta, protože tu desku naposledy vydal label Akarma, který poslední roky je takový diskutovaný italský label a spekuluje se o tom, jestli tam vůbec jsou ještě ty jeho původní majitele a vydávají často dost jako pochybné releasy, pochybné kvality, jakkoliv si stále drží jako zajímavý záběr.
1: Ono je to teda hlavně problém s bootlegmi, že jich nekoupíš na Discogs, lebo Discogs začal blokovat bootlegy.
0: Tak. Takže
1: ako verím, že keby som teraz prišiel do nejakého talianského obchodu s vinylmi, tak by som to tam určite našiel niekde zaprašené. Čo sa mi inak raz podarilo takto, že úplne random, že bol som v Ríme v takom vinyl shope a tam vlastne pozerám, že No New York. Že akože vinyl a ja si hovorím, že paráda, tak, a že 18 eur stal a ja že wow, paráda, to je dosť dobrá cena za takýto vinyl, ne? Tak a potom som prišiel domov a otočil som sa a to bol to nejaký ruský bootleg.
0: No jasne, tých je samozrejme akoby hromada. No.
1: A akože ja som sa iba, ja som sa mohol kľudne pozrieť na druhú stranu tej platne a vidieť, že to je Ausbucha a že to asi nebude tá verzia, čo urobil Brian Eno. A takto sa mi to podarilo napáliť. Ináč pôvodný prez ide za tak 3000 dolárov, teraz tuším, že? Takže narodky mám o rok, tak keby ste chceli, tak sa mi na to môžete zložiť. A každopádne rozhodne odporúčam celý album, je to fakt výborná vec. A my vlastne budeme teraz pokračovať takéto fotrovskej nálade troška ďalej, stále sa budeme držať takých tých 70-tych alebo 60-tych rokov.
0: Ale my dokonce zůstaneme ve stejném roce, a to 1969, a přesuneme se do Holandska ke kapele Q65.

0: Tak, dohrávajú nám tu holandský Q65, vy počúvate Quality Anything a my sme počúvali track s názvom So High, I've Been So Down, I Must Fall. Inak čo je moje životné heslo, ako v niečom. A zároveň vždy ma to napadne, keď proste počúvam nejakú holandskú kapelu, že aká tam vždy bola taká, že taká bohatá hudobná scéna, ináč. A toto vyšlo, že v 69. A znie to tvrdo, no majú taký Kinks, ale ešte proste ako ďalej. Ako si sa k tomu vlastne dopracoval, Tomáš, tejto nahrávka?
1: Hele, já jsem si nedávno pouštěl za mě naprosto jako stěžení veličinu holandské psychorokové scény z konce 60. let, což byly The Outsiders.
0: Teď
1: mají na kontě úplně geniální desky za mě, nedokážu vůbec popsat to nadšení. A říkal jsem si, že bych si přesně takhle jako regionálně a žánrově a dobově mohl trošku rozšířit obzory, což mě dovedlo přesně až tady ke kompilaci, kterou vydávají čerstvě famózní Grapefruit Records. Kompilace se jmenuje právě podle téhle písničky zrovna, So High I've Been. A je to taková jako antologie evropského roku, psychedeličtí a garážovitě laděného z konce 60. a začátku 70. let. Objeví se tam pak samozřejmě trošku i jako známější věci. Objeví se tam třeba dost jako krautroku, takže je to jako výživná trojice kompilace.
0: Víš čo, no mám si představujem takú situáciu, že si na nejakom proste radikálne lavicovom Rote Arme frakcion skvote a že toto je taká tá vec, čo by si tam púšťal Andreas Bader zrovna.
1: Tady sme v Hagu mimochodem.
0: Ja viem, ale akože by v Nemecku, že by, že akože fakt, že dobrá tvrdá kapela. Taký no, normálne, že Ashra Temple proste niekedy tam počujem.
1: To sú na kompilašte taký. Takže,
0: no, takže fakt, že výborná vec. No a ja som sa vlastne akože nejako dopracoval k takej storke ohľadne tejto kapely, že oni vlastne, že chceli prísť do Anglicka, že nejako urobiť kariéru alebo odohrať turné, ale že nedostali pracovné povolenie, takže vlastne boli ako prakticky deportovaní. Tak oni sa rozhodli vrátiť do Holandska späť na takom, že gumenom člne, že vlastne iba preplávali ten záliv a že im to trvalo 15 hodín, alebo tak, kým sa vlastne dostali späť do Holandska. Nič sa im našťastie nestalo a že ich čakalo, v prístave v Holandsku ich čakalo, že ich 30 000 fanúšikov, ktorí proste urobili, že totálny bordel, že wow. Že, takže fakt, že geniálny príbeh o tejto kapele. A ja si myslím, že viacej by sme mali púšťať holandských vecí, pretože holandská scéna je výborná, či už je to proste rock, či už je to Italo disco, povedzme, ktoré sa robilo v Holandsku tiež veľmi, alebo punk, alebo nejaký cold wave, že naozaj je tam taká veľmi, že pestrá hudobná scéna, vždy som mal rád.
1: No ale k tomuhle tracku konkrétne s takovým dost vymluvným názvem, který úplne skvěle jako doplňuje ta těkavá nalada té písničky na rok 69, mimochodem jako dost jako vyhrocená věc, tam to je fakt jako k nějakému už dost jako, jak to říct, ten garáž rok tam jako nějak směřuje k nějakému úplně jako hard rocku, je to jako dost v úzovkách jako heavy na tu dobu.
0: Je to motorkářská muzika, totálně.
1: Jo, no, může být.
0: Tak Hell's Angels by som povedal soundtrack, no.
1: A zároveň je to takový trošku strašák na té kompilaci, protože tam jsou jinak takové jako dost hodné věci, protože přece jenom jako ten evropský jako take na, ať už to byl jako psychedelický rok nebo nějaký prog rock, tak byl vždycky takový spíš jako, že to šlo víc do Beach Boys, bylo takový jako víc, bylo to takový ten jako barok pop, bylo to taková jako hodnější varianta. Samozřejmě nějaké jako ty příčiny, proč to nebyl takový ten jako tvrdší garage rock, víc psychedelický, tak to bychom tady mohli samozřejmě vyprodukovat nějakou geopolitickou debatu, nicméně na to není úplně čas, ale já si myslím, že že se to dá celkem jako dobře samozřejmě domyslet vzhledem k tehdejšímu jako politickému kontextu.
0: No všetci by chceli znět jako Pet Sounds, že, ale Pet Sounds je vlastně iba jeden album a nemali by sme to až tak kopírovat. A tak keby neboli Pet Sounds, tak by nebol ani Seržant Pepe. Dobre, nebáme sa o tomto, lebo to je fakt akože nadlho. Každopádne, výborná vec. A inak my sme sa dneska s Tomášom tak troška bavili a zistili sme, že my vlastne už toto robíme 4 roky, túto reláciu.
1: CCA, to samozrejme časovanie nebude přesné, ale nejsme úplne takhle ako na to striktní.
0: No, ako nie na vlnách Rádia R, Rádia R, to je to brňanské. Rádia 1, ale my začínali sme na Rádiu Punktum vlastne, že? No, a stále nás to baví. Je to vlastne akože úplne super si takto popúšťať pesničky na večer. Ne?
1: Jako kdyby sme zrovna začali, dneska sme sa tomu divili, jak dlouho už to vlastne je.
0: Jaké by sme hodili šesku, jak sa hovorí. No ale máme tu nachystanú ďalšiu vec, ku ktorej som sa dostal úplnou náhodou cez nejaký proste set, ktorý som počúval a je to No, niektorí, podľa mnohí z vás poznáte pesničku The House of the Rising Sun, že? No a je strašne veľa cover verzií tejto pesničky, ono je to vlastne taký tradicionál prakticky, ktorý od Miriam Makeba cez Boba Dylana až po vlastne Animals prespievalo veľa interpretov, ale ja som našiel vietnamskú verziu tejto piesne, ktorá je podľa mňa najlepší cover House of the Rising Sun, aký som kedy počul.
1: A nejdelší podľa mňa dokonca.
0: A je to od interpreta, ktorý sa volá Elvis Funk.
1: Elvis P, jsme si to zkrátili, aby jsme zase jakoby něco nevyslovovali velice špatně.
0: Sorry, lokálna vietnamská komunita. Nechceme vám kazit reč. Každopádně, pojďme si pustit tuto pesničku.
1: Quality Nothing.

0: Posloucháte Call It Anything a my jsme právě doposlouchali vietnamského zpěváka a dá se říct vietnamskou popovou legendu, kterou je Elvis P, trošku jsme si to zkrátili. Mm-hmm. A já musím na úvod říct, že jsem dlouhá léta žil v tom, že takovým duchovním pojitelem západu a východu, respektive takových těch zasutých představ západu a východu, takže je mimo jiné jako osobnost Paula Brantna, jehož jako pracemi jsem byl jako dlouho živ, nicméně když jsme nedávno teďka posílal právě tady cover na písničku tu původně od The Animals od Elvis P, tak si myslím, že jsem sledoval to spojení západu a východu v přímém přenosu a úplně mi to smetlo veškeré práce Paula Brantna ze stolu.
1: Já bych se tak troška poupravil, že ta pesnička není původně od Animals, ale jako je to nejznámější verzia, určitě milujeme všetci tu verziu, ale mně se vlastně strašně páči to prepojenie, lebo tento Elvis P, on vlastně začal tvoriť v dobe, keď bol vietnamský konflikt. Uh-huh. A že keď sa vlastně ako na to pozrieš, tak je to hudba, ktorá bola nejako ovplyvnená tým proste akože americkým rokom a že Elvis P vlastně akože urobil cover tejto americké kapely. Ja si tak úplne vlastne predstavujem, že ako to tam hralo z tých rádií v tej dobe a tak. A ono vždy je dobré pripomenúť vietnamský konflikt, pretože je to vojna, kde Američania dostali celkom ako na držku. Tá škoda radostne si tak občas hovorím, že áno, že super. Ale zase myslím si, že Elvis P bol asi že pro-amerikánsky, pretože on vlastne v južnom Vietname, ktorý bol okupovaný, okupovaný americkou armádou, tak on odišiel vlastne, keď Saigon bol dobitý severovietnamskými jednotkami a začal vlastne ako pôsobiť potom nejakom zahraničnom exile. A tá vietnamská exilová komunita, ona teda není úplne podľa mňa naklonená tomu režimu a tak si za to akože vyslúžil kritiku, ale veľmi málo vlastne sa akože o ňom vie. Myslím si, že informácie, ktoré by sa dali nájsť, budú zahrábané niekde na nejakých proste vietnamských proste stránkach, ktoré nám Google ani poriadne neindexuje, čo je akože veľká škoda, pretože pre mňa je toto naozaj ako fakt, že asi najlepší cover House of the Rising Sun, určite.
0: A prostý souhlas. Hele, ty zmínky o tomto vietnamském Elvisovi, tak o nich je opravdu spousta a těch nahrávek jsou jako vyšly jako historicky jako desítky, nicméně málo kdo se tomu nevěnoval do té hloubky právě z toho zmíněného pomyslného západu, aby mu vlastně dal nějaké slovo. Já jsem našel skutečně jenom nějaké jako dvě stránky jako v jedné z archivované knize, kde se jenom tak jako pod čarou byl zmíněný při tom, jak říkáš, on minimálně třeba po tom Vietnamu tak působil vlastně jako takový jako zbližující hlas a určitě předpokládám, že ten nostalgický jako element tak musel jako při tom jeho návratu jako úplně epicky jako zafungovat.
1: Hlavně fakt, že ta interpretace toho západného prostě rock and rollu s tou povedzme viacej takou vietnamskou tradiciou, protože vlastně v tom mixe je strašně popredí ten vokál, že? Že a ten vokál je taký vlastně jako že povedzme čisto nechcem povedať orientální, lebo to tak se to nehovorí, ale
0: on vlastně je to jako dost jako důvěrně přehraný jako cover. My jsme si tady právě říkali, že ono to má celý takový jako nádech, ale ono je to spíš tím zvukem, jinak je to prostě poctivě precizně jako přehraný cover víceméně.
1: Ano, a je to také, ale je to dost mellow, že nemá to v sebe takovou tu prudkost, kterou máš vlastně na konci toho tracku od Animals, lebo vlastně jako na konci v tom tracku od Animals tam už ti tam ty klávesy už hrají takovou velmi silnou prostě.
0: To tak dostraceno.
1: Ale toto je také strašně pěkně mellow, je to tak troška utopené v tom delay a v tom reverbe.
0: Trošku jako tklivější, že tam ta verze je víc taková jako syrová, taková živelnější, byť samozřejmě jako naplň toho songu, nebo respektive ten text, tak taky takový jako bittersweet, nicméně ten Elvis tomu dodává takovou jako tklivou, jako nečekanou rovinu. A samozřejmě pak tam máme velice oblíbený nástroj, saxofon, který tomu ještě nasadí pomyslnou korunu.
1: No saxofon v původné verzi nebyl, že?
0: Ne.
1: Takže to pěkné saxofonové soličko prostě, co tam bylo, tak to bylo naozaj, jako bylo to krásné. No.
0: A mimochodem tohle ještě jako verze tohohle songu, která zvukově vychází nejlíp. Omlouváme se samozřejmě, jestli vám to trošku pořezalo uši, ale všechny ty ostatní verze jsou v těch výškách ještě daleko nekompromisnější, což má takový zajímavý mimoděčný jako efekt, protože to chvílemi ještě teda s tím pískáním na začátku zní chvílemi, ty jsi tu zmiňoval nějakého Sergio Leona. No. Mě tam třeba napadly ty Sun City Girls, že to je taková ta jako nevšední spojení nějaké jako
1: No, ale ten
0: hudby napříč světem.
1: Ten Ennio Morricone na začátku vlastně to, malo to takovou tu krásnou koubojskou atmosféru, jako v Good, Bad and Ugly vlastně, jako fakt výborná věc a jako jste si mohli všimnout, tak dost to teraz varíme z vody, protože tam není moc čo zjistit a keď se někdy dostane na dovolenku do Vietnamu, tak schválně tam zkusím prostě jakože se prehrabat nějakými thrift stormy, že či tam nenajdem tento 7 palec, protože je to, fakt by som toto chcel mať vo svojej kolekcii.
0: Já myslím, že to je jakoby, co se týče nějakého indexu obskurity, tak je to přesně o tom, že ty bys to tam našel za nějakých jakoby pár korun, ale zároveň mi to tady prostě, i kdybychom se proklikávali Discogs, tak to nemáme vlastně šanci najít. Je to takový zajímavý jak.
1: A toto tak všeobecně vlastně platí s týmito africkými a azijskými nahrávkami, že nie sú dobre indexované a veľa z nich už podľa mňa začína byť aj taký, že ich ničí zub času.
0: Přesně, už nebudú restaurovať ako třeba naši úvodní Arzachel, kde to bylo podľa mňa už tak ako dosť tesne.
1: A preto rešpekt všetkým ľuďom, ktorí sa venujú tomu, aby ťa tieto nahrávky prezervovali aj pre ďalšie generácie.
0: A rešpekt celému archive.org mimo iné, kteří teďka budú musieť svádět boj s prazvláštne se chovajícími moderními technologiemi, samozrejme v čele s AI.
1: Áno, je to tak. Takže posielame support a bojujte proti opresi. No a my sa teda troška teraz presunieme z Vietnamu do Minneapolisu, že?
0: Oni sú Massachusetts.
1: Massachusetts. Mesto, obľúbené mesto všetkých čarodejníc, obľúbený štát teda. A poďme si pustiť kapelu Jumpy and God's Wisdom a budeme sa stále držať v takom rock'n'rollovom vibe. Počúvaš Collide Anything?

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Tak, dohrali nám tu Jumpy and God's Wisdom, príjemný bluesový rokec vlastne. A čo mi vlastne pripomína, že dneska hrá Kurt Vile v Arche, kámo.
2: Why not?
1: No, a my sme kde?
2: Ale smula.
1: My sme v Rádiu 1.
2: Tak, ale každopádne kytar, nespočten kytar vás zasubujeme. Taky? Mhm. Já tě trošku jenom opravím s tím předchozím vstupem. Jumpy and God's Wisdom, jako dal by se říct, že to je kapela, ale každopádně ten název se samozřejmě skládá z monikerů těchto dvou lidí, mm-hmm. primárně, což je Jumpy and God's Wisdom.
1: Wow.
2: A tyhle dva lidi nemám jak jinak uvést, než původně jako členy dost početného kolektivu Dark World, což bylo přes snad 15, možná i 20, tam rotovalo spousta lidí, takových renesančně punkově naladěných lidí, kteří vyprodukovali doslova stovky tracků, často doplněných videoklipem, a najdete na jejich labelu úplně všechno, co si představíte pod punkem i pod rapem. Nice. Ale i jinými žánry, za mě to je jakoby jeden z nejoblíbenějších jako labelů vlastně osobně jako vůbec.
1: Něco jako Homefront, ne?
2: Může být, může být. Možná to není tak jako vyčištěné, často to má samozřejmě takový jako DIY nádech. Za všechno úplně si myslím, že mluví jeden z nich z toho Dark World, který byl primárně rapper a najednou se objevil na YouTube takový dost raw VCR záznam, kde hraje nějakou dost složitou fugu na španělku.
1: Aha, takže vlastně trénovaný muzikant, který si odbehol do rapového světa.
2: Hele, ono to... To, co říkám takhle, samozřejmě teoreticky zní, že to strašně smrdí nějakým privilegiem, nicméně ono to je vždycky tak strašně unpolished a stojí to na takových právě těch jako kouzelných chybových momentech, že když si to poslechnete, tak samozřejmě uvidíte rocker, co se rozhodl dělat rap, nebo naopak, to je samozřejmě vždycky velký vykřičník, na který si samozřejmě taky z principu dávám pozor. Nicméně doporučuji určitě Dark World, který, abych to trošku jenom úplně stručně doplnil, to je na celý díl, tak oni se pak nějak po nějakých aktivních letech rozpadli. Já jim občas píšu, abych jim mohl dostatečně vynachválit všechny věci.
1: A odpisuju ti zpět?
2: Ano.
1: Nice.
2: Tady ten track totiž je takový exkluzivní. Jo, mimochodem, ty Dark World, nikdo úplně neví, proč se vlastně rozpadli nebo rozutekli. Všichni oslovení mi to nechtěli úplně říct.
1: Aha.
2: Vzhledem k tomu, že na labelu se aktivně objevuje už jenom jeden z nich, tak si myslím, že tam byl nějaký v úzovkách poděl, ale to bychom spekulovali a já jsem se zařekl, že to nebudu úplně roznášet. A rovněž jsem se zařekl, že track, který online na téhle krátké desce Snowman 3 nenajdete, protože existuje pouze na kazetě a vy ho uslyšíte pouze v rádiu, v záznamu uslyšíte song, co můžete samozřejmě najít na Bandcampu, takže kdo nás posloucháte teďka živě, tak máte jedinečnou příležitost, já už to pak pouštět znova nebudu, čímž to zdravím Jumpyho, který je velice aktivní a velice sympatický a poskytl mi právě tady ten track. Já jsem se zařekl, že ho uslyšíme jenom takhle.
1: Tak to je krásné, byť takto medzinárodně exkluzívny. Takže pozdravujeme do Massachusetts a snáď sa vykryštalizuje nejaký ďalší pekný kolektív, pretože ono vlastne celá táto vlastne ako tá East Coast americká hudobná scéna, tam dokážeš nájsť proste strašne veľa zaujímavých vecí, že? A takýchto kolektívov, že je tam už taký ten development v tom.
2: A hlavne ti tam vždycky překvapí, co ten konkrétní človek udelá, pretože ja bych třeba tady zrovna konkrétne od nich absolútne nečekal tady ty rock'n'rollové rock'n'rollové bluesové dvanáctky.
1: No, bol taký Richard, taká Richard Hellovina, by som povedal. Počul som tam troška Television, ale nie úplne.
2: Uh-huh,
1: a kríne. Troška Stooges, samozrejme.
2: Jo.
1: Hlavne, tak teda akože Kill City, povedzme, ako vibe to malo troška. Ale... Možno vôbec nie. A poďme sa posunúť na ďalšie, lebo
2: určite.
1: Vykecávame sa tu veľa a sme si hovorili, že ako to dneska všetko pekne stíhame a zase to vyzerá tak, že to možno ani nestíhame.
2: A neomylem, poďme sa posunúť dál.
1: Okay, takže,
2: a dál do histórie opäť.
1: Áno, a ideme si pustiť kapelu, ktorá je lepšia ako Divo, Units, War Moving Bodies.
2: Call it anything.

0: Nacházíme se v roce 1980, konkrétně u... Konkrétně ne u našeho tracku, ale stále v roce 1980, konkrétně u kapely Units, a puštíme si úryvek z jejich první desky Digital Stimulation. Jsme v San Francisku a já si fakt nemůžu dostatečně vynechválit celou tu zvláštní scénu, ať už jsou to Residence nebo Chrome, vždycky to je úplně nesmyslně unikátní věc.
1: Ano, ano, ale takisto aj projekty jako Factrix, povedzme, alebo ktorí tiež vlastně pochádzali z LA. A táto vlastně ranná synth wave industrial scéna bola v San Francisco celkom plodná. Čo mám ako najradšej na týchto nahrávkach je taký ten blend tých akustických a vlastně elektrických, elektronických hudobných nástrojov. To má na tom vlastne akože extrémne baví. A táto deska, by som povedal, že je proste v niečom lepšia ako Devo samotný. Akože počítam samozrejme veľkú inšpiráciu Devo, čo bola kapela, ktorá bola extrémne zásadná na tej scéne. A bola to aj jedna z tých kapel, ktorým sa podarilo preraziť aj do tých proste medzinárodných vôd, hlavne vďaka MTV, si myslím. Ale táto nahrávka vlastne Digital Stimulation z roku 1980 je naozaj takým príkladom toho, že je síce ranná, lebo v tej dobe vlastne sa iba rozbiehali Gary Numan a Tubeway Army vlastne v Anglicku a toto vlastne
0: a sa Human League, myslím.
1: No a Human League. A toto sa vlastne už dialo v Amerike. A myslím si, že v niektorých aspektoch je táto nahrávka lepšia ako Devo samotný. Že ako keby by som povedal, že učeň prekonal svojho mistra.
0: Hele, objektivně by se to dalo říct takhle, já bych to klidně doplnil trošku subjektivně a nemluvím jenom za sebe, ty Devo, jak jsou vlastně vždycky tak jako vyhroceně jako až jako Ankeny neličtí, tak ono,
1: no.
0: Samozřejmě ty desky jsou jako nadité hity, ale za mě se to nedá vždycky, tady ta úplně jako hyperbolizovaná jako forma projevu vlastně poslouchat, tady to je přece jenom takové jako civilnější, ty
1: no.
0: Nápevy jsou vlastně jako taky popové, ale jsou to, je to takový prostě přirozenější zpěv, nebo jak to
1: a
0: říct.
1: A tak ten vokál zně strašně geekovský, jako těž, že je to taky ten prostě jakože vysoký, v něčem prostě jakože možno až taký škriatkovský vokál, ne, že
0: jo, jo.
1: S takým tým vysokým hlasom. Niečo ako keď, dobre, to nebudem hovoriť, lebo to je zase posledný škandál na scéne. Takže to si nechám pre seba.
0: Jasne, každopádne sme tady taky mimochodem jednou nohou, ale oběma nohama v žánru synthpunk. Ja musím trošku jako říct, no. Že za mě to je teda poslední roky, když si třeba listu Maximum Rock'n'Roll, tak je to za mě lehce derivativní žánr.
1: Áno.
0: Vlastně jako často jsem takový jako ex vyhořelý fanoušek tohoto žánru.
1: Velmi dobře víte, o kom hovoríme. Velmi dobře víte, o kom hovoríme.
0: Ale popravdě ani ne. Já mluvím tak nějak jako plošně o spousta kapel, které jsem jako svědomitě primárně skrz ten Maximum Rock'n'Roll jako objevoval, ale pak se mi to vlastně začalo tak jako nenápadně slévat, až jsem si vlastně nedokázal jako vybavit jedinou oblíbenou kapelu.
1: Opravujem se, nevíte, o kom hovoríme.
0: Tak. No. Tak, ale každopádně, ať to primárně chválíme, vybrali jsme si něco, co máme rádi, tak tohle byla první deska Units.
1: Určite aj za mňa a je to naozaj jedna z kultových nahrávok, ktoré sú ako fanúšikom tohto žánru dôverne známe, ale zase to vlastne ako iba ukazuje to, že tých kapiel, ktoré boli pod povrchom a nedostali sa k takému fejmu ako napríklad Devo, je naozaj veľa a fakt sa v tom dá naozaj že veľmi, veľmi efektívne hrabať. Ale my sa ideme teda ešte troška pohrabať do Japonska rokov 80-tych. Má tu pre vás Tomáš nachystanú takú chuťovku a počúvate Colid Anything.

0: Ďakujeme, tleskať nám nemusíte. A dohrali nám tu akorát Toru Yamanaka a Dump Type pesnička In Sentimental Mood, rok 87. Krásny mood. Tomáš, čo si si k tomuto nachystal za poznámky?
1: Jsme v Japonsku, konkrétně v Tokiu. Label Konatela vyhrabává velice zajímavé a nevšední nahrávky. Tohle konkrétně tady máme spojení takových zdánlivě nesouvislých celků. Jedno je Toru Yamanaka, což je skladatel takové minimalistické ambientní hudby. A to druhé je početný kolektiv Dump Type, který snad dvě dekády v Japonsku performoval všemi způsoby, ať už co se týče nějakého jako audiovizuálního stylu, byli to divadelníci, byli to performeři, takže takový dark world na druhou.
0: Něco jako mutanti hledají východisko.
1: Přesně, bylo to takové jako excentrické, ale zároveň jako dost temné a jako s ohledem jako na dobu už dost jako vlastně takové pesimistické a cynické, takže spojení těchto dost jako nesourodých elementů přineslo tady tu zvláštní nahrávku Suspense and Romance, živé vystoupení, kde se objevují takovéhle mírně řečeno zvláštní covery třeba tady těch proflákých jazzových standardů, tohle byl samozřejmě Duke Ellington původně, a objevují se tam takové jako ankeny, až jako takové jako drameshiny a různé jako samply, zní to spíš jako nějaká videohra a je to celé takové až jako příliš rovné, mě to právě ale ten mrazivý pocit z toho bavil. Třeba ten hráč na saxofon tam hraje naprosto jako vlastně tak intonačně čistě, až je to něčím vlastně tak jako dokonalé a člověka to jako znepokojí.
0: Japonské interpreti samozřejmě boli vždy totálně perfekcionistický. Ty jsi si vybral jinak takú, že asi že najviac takú, že stripped down nahrávku z celého tohto releaseu, protože naozaj ta zvuková škála, ktorá sa na tomto albume nachádza, je ako keby taká zvuková banka z rokov 80, že? Že máš tam veľa také tej FM syntézy, povedzme.
1: Také ako digitální ako sample machines a tak.
0: Ale je to taký vlastne strašne príjemný artefakt.
1: Ja, ona tá vycizelovanosť je fakt niečím až ako tak ankeny, to mne na tom možná je to samozrejme ako mimoděk, ale práve na tomhle dosť klasickém coveru, tak to práve že vyzní úplne ako maximálne.
0: No podľa mňa si to zachováva stále takú eleganciu, takúže eleganciu akurát vydezinfikovanej chirurgickej sály.
1: Ale vydezinfikovaný to je přesně to, čím mě to fascinuje. To by bylo to správné vlastně přidávné jméno. A on ten jazz disky byl něčím takový trošku jako syrový, špinavý vlastně.
0: Dobre, no a my se asi budeme muset rozlučit, protože čas...
1: Něčím syrovým a špinavým?
0: A je to vlastně kapela, kterou jsem objavil skrz nějaký page někde na Facebooku, nějaké skupiny, kde se prostě postují obskurné albumy. Mám už asi, že znamená, že taky, že 40 komunikačních kanálů vlastně, že z kterých vlastně jako vytiahujem nějaké nahrávky. A táto kapela sa volá Big Bonging Baby. A povedzme, že táto kapela vlastne dokazuje to, že keď niečo hráš a je úplne jedno, či hráš to isté ako tých 20 kapel predtým, čo hrali to, čo hráš ty, ale keď do toho dáš ten správny attitude, tak je to proste dobré. A toto je totálny Ramones proste tribute.
1: A
0: Black Flag. A je tam samozrejme aj troška Stooges. Je to proste fakt, že poctivý dobrý rokec od podlahy. Je to z albumu Appetite for a Whopper. Ten burger, čo majú v Burger Kingu, že? A je to z roku 2001 a lúčime sa s vami. Takže toto je taký výfičná dnešný večer. Počujeme sa o 2 týždne, kde budeme vlastne polemizovať ďalej nad našimi osudmi, hudbou a tým, čo sa nám podarilo zachytiť do našich zvukových sietí. Takže prajeme ti krásny večer, zdraví ťa Andrej Kabal.
1: A Tomáš, díky, že nás poslucháte.
0: Čaute.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu
1: na Rádiu 1.
0: Call it anything.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Reklama Rádia 1.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Prague Harley Days naposledy. 4. a 5. září na výstavišti v Holešovicích. Stephen Seagulls, The Picture Books, Spanilá jízda Prahou, Freestyle Motocross, Pole Dance Battle a Smoke and Fire. Dva dny plné hudby, adrenalinu a zábavy. Prague Harley Days. Buďte u toho naposledy. www.harleydays.cz.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Reklama na Radio 1.
7: We have the check. It's on the house.
8: Really?
7: Sure, what the hell. Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like, you know, after hours.
9: Já vám už nenaliju, já už jenom panáky.
10: Já taky.
11: Už ani nemůžu být aktuální, my se tady to... Co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se to říkal.
9: Hele, už vám pozavíraš se, už jenom panáky.
10: Jo,
12: divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl po zavíračce.

0: Dobrý večer, zdraví vás František a
1: Gregory, ahoj.
0: Vítejte v pořadu Po zavíračce na Rádiu 1. A jak už nám napovídá song, který teďka dohrál, což byly Cure a The Last Day of Summer.
1: Přesně tak.
0: Tak dneska bude takový speciální díl. A bude hodně melancholický a zaměříme se na konec léta, který už se blíží, a na naše taky emotivní songy, které si pouštíme právě ke konci léta. Jak na tebe působí, Gregory, konec léta?
1: Zajímavě, jako jednak už jako se těším, že už to jako není tak vedro, už můžu chodit konečně v nějaké té bundě, víc pohodlně a víc jako chodit na dlouhé procházky tady vinohradama.
0: Takže ty se na to vlastně těšíš, až skončí jako léto?
1: V něčem jo, no, protože tady jednak můžu i pouštět nějak hudbu, která jako se mi spojena vlastně jako s podzimem. Jako například Cure, to právě takový song, který vždycky jsem tematicky poslouchal jako

0: mezi období v té burčákové sezóně. Takže tak. A spoustu další, které vlastně jako dneska budeme pouštět. Dneska máme takový, jak Franta zmínil, speciální díl.
1: Připravili jsme pro vás speciální playlist ke konci léta. A nebudem do toho vlastně kecat vůbec, jak jste zvyklí, ale pustíme to a snad z toho budete mít takový stejný pocity, jako máme my. Mm-hmm. A jaký jsou tvoje pocity? Jako, jak to vnímáš? Jsou ty songy pro tebe, vyhledáváš nějaký melancholický věci, nebo jak to máš vůbec?
0: Takové spíše možná jako podle toho playlistu pochopíte, že spíše takové jako chladnější záležitosti, že to vlastně takové něco na pomezí, právě že jako takový často jako vyhledávám songy nebo poslouchám songy, které jako tak jako trošku charakterizují takové tranziční období, už takové jako možná i chladnější období, uslyšíte možná nějaké postpunkové záležitosti, melancholické záležitosti a prostě strašně se snaží zachytit ten pocit toho, že prostě jako když už pocítím, že už leto skončilo vlastně. No, že chvíli, kdy už to zjistím, že už to skoro skončilo. Jo? Zároveň vždycky tady může být přijít nějaké to babi leto, že jo? Takže není to úplně jako tady bezprůhledná zima a tma ještě.
1: No, to já to mám právě hodně ty svoje pocity spojený s tím babím létem. Že vlastně to je ten konec léta a když se to jako láme, ale jsou ty poslední hezký dny, jo. A ještě není ten podzim, ten je pro mě, jak říkáš, takový, já nevím, šedivý postpunkový, jakže poslouchám jako fakt temnější, takový drsnější věci, ale takhle ke konci léta hodně vyhledám nějakou melancholii a takový jako třeba hodně folkový věci mám rád, jako který jako vlastně budou v tom playlistu a schválně naši posluchači, jestli poznají, co je můj výběr a co je tvůj, to necháme na nich.
0: To můžete nám dokonce i psát, jestli chcete, třeba na Instagram a tak. Ale jo, máš pravdu, vlastně ty folkové věci, třeba já zásadně neofolkové záležitosti poslouchám jako na podzim.
1: No to já, ale právě, jako neofolkový taky, až na podzim, ale jako tohle jsou čistě takový i starší věci a nebo třeba, to není zase tak starý, ale třeba mám rád hodně Belle and Sebastian, jako, který mi k tomu hodně sedějí a který taky pustím určitě.
0: Taky pro mě velmi takové tranziční období charakterizuje shoegazeové věci. Nevím proč, že to je to
1: zajímavý.
0: Takové jako slunečně a zároveň takové zastřené, že takové jako slunce, které už jako svítí, ale jako už nehřeje tak jako dřív, víš, že prostě no, takže asi to slyšíte taky.
1: Jako
0: dneska.
1: Pokud můžu mluvit za sebe, tak pro mě je to asi nejzajímavější období v roce.
0: Pro mě taky.
1: Jako inspirací, že vlastně, jak říkáš, jsou to ty západy slunce a takový to, že víš, že už to slunce jako zapadá a už moc ho nebude, ale je to krásný, ještě to je krásný a není to šedivý vůbec, ale je to ty poslední záchvěvy toho léta a když léto se loučí, no, má to na mě velký vliv a hodně mě to inspiruje.
0: Jako pro mě, to bych taky jako říkal, že pro mě je to jedna spíše z těch takových inspirativních období, protože jsem takový nabitý tím letem a zároveň tady prostě, no, takové jako už vidím ty listy, že to jako začíná opadat a prostě se připravuji na něco jakože drsnějšího a zároveň ono ještě není, takže je to takové jako fakt zajímavé mezi období, kde už si takový jako víc soustředěnější, trošku si takový bystřejší
1: si
0: možná.
1: Říkáš, co zas přijde, Ježíš Maria, to zas bude.
0: No, ale jako začínám právě jako před pár týdny, jsem zažil už takový první studený podzimní den, kde jsem byl právě jako mimo Prahu a jsem byl takový, nechci nic, já chci sedět tady, koukat z okna prostě na to, jak prší prostě a pít něco teplého nebo tak, no. Takže doufám, že vy máte plus minus stejné pocity.
1: Takže tak nějak jsme shrnuli naše pocity a teď už se nenechte rušit.
0: Jo, a uvidíme se, dá se říct, v nové sezóně podzimní a můžete se těšit.
1: Tak čau.
0: Tak ahoj.

数少ない真の友、真実ならば、真実ならばぶちのめしたい、お前の仇、幻に見た花盛り、八仮面絶叫と没落。

Oh.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Vám už nenaleju, vám už jenom padáky.
3: Lajky
4: bych se dal. Už ani nemůže být aktuální, když se tady to... Co jsem jako řekl, vlastně. Ale jenom, že se zaříkalo.
2: Hele, už mám podle výražce, už jenom padáky.
3: Jo, vlastně.

0: Andrej. Andy.
1: Andy.
2: Andy.
3: Andy.
4: Andy. Albert.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plynu.

0: Takhle, no, to je pravda.
1: Já žiž židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.